0: Rádia FM, ale zas aj o festivale, ktorý budeme spomínať, môžeme povedať, že je obľúbený aj v Rádiu FM, venujeme sa mu každoročne. Beseda u Big Beatu.
1: Tento festival spája československú alternatívnu scénu už 33 rokov. Viac dramaturg a kurátor hudobného programu Zdeněk Neuzar.
2: To pramení z toho, že tady u nás na Slovácku jsou tradiční besedy u cymbálu, tak jsme to chtěli pojmout vlastně v tom rokovém duchu tehdejším, tak jsme pojmenovali jako beseda u Big Beatu, ale myslím, že ta beseda vlastně o to tam jde především a právě proto festivalu už dlouho říkáme jenom beseda. Dohromady máme asi 50 položek programu a z toho přibližně 40 hudebních a těch 10 to je doprovodný program. Snažíme se taky jako dávat nějaké podcasty, diskuze, autorské čtení. Snažíme se dávat takový ucelený pohled o tom, co se právě děje na české slovenské nezávislé scéně, zároveň to propojovat s nějakýma relevantníma zahraničníma jménama, který mají nějaký pořádný autorský rukopis, takže snažíme se přidávat, že to je opravdu to nejčerstvější a zasazovat to do nějakého minimálně středoevropského kontextu.
0: Beseda oslavuje 33 rokov. A okrem najlepších slovenských a českých mien prijali pozvanie aj viacerí umelci zo zahraničia.
2: Ja mám teda veľkú radosť, že sa nám podařilo domluviť Horse Lords z Baltimoru. To je kapela, ktorá staví na takové hypnotické repetici, rytmické přesnosti a krátní náladie energii. Z toho opravdu mám veľkú radosť. Stejne tak z Liturgy z Brooklynu. Tam vystoupí teda v solovém takovém black metalovém setu, taky newyorští pankáči Balaklava nebo londýnská reperka Lady Likes, ale taky třeba z Belfastu dorazí Makeshift Armor, což je takový poetický chaos severoirské kytarové scény. Ale hlavně je to teda o té české a slovenské scéně. Z Česka třeba Načeva, Jakub Kénik, Anna Vaverková, Dukla, Josefina Dask, něco, Síček, ale taky třeba vítěz soutěže Starter, Taige. Máme těch slovenských jmen taky celou řadu, tak to bude jednak Fulcrum, bude to taky Mňaulau, bude to taky Siu, Vojdí, Božské Soare, Remník nebo písničkář Daniel B.
1: Festival Beseda o Big Beatu v piatok 31. júla a v sobotu 1. augusta bude v malom českom meste Tasov pri Veselí nad Moravou. Je to len kúsok od Myjavy. Ak by ste si tam chceli urobiť výlet a ísť si vypočuť fajn hudbu, dajte vedieť.
0: No i to za to. Máme dve vstupenky na naozaj pekný program. Ozvite sa na studio@radiofm.sk. Aj si vás veľmi ľahko, rýchlo preskúšam, ako pozorne ste počúvali. Napíšte nám tri mená slovenských umelcov, umelkýň, projektov, kapiel, ktoré patria do tohto ročného line-upu Besedy u Big Beatu.
1: A ideme na medzinárodnú

0: neznámy človek?
1: No, policajt, ktorý mi dal pokutu a zastavil ma a pýta sa ma, viete, za čo som ma zastavil? A vrem, za telefón? Aj za telefón? Ale pozor, zastavil ste na stopku a máte prešlú STK-čku, vieš?
0: Takže ty si sa vlastne priznal.
2: A to je jedno, ale to istú sumu, za čo dal, a on ešte bengy mal.
0: Koľko?
1: 29.
2: Chápeš? Za toto všetko?
0: Za stopku, telefón a prešlú STK-čku.
1: Ja som mal v kvečku a tam som to obvedel na tom, aby som mal, či som bol. On sa smielo,
2: pozdravím. Tak si správku za 27.
1: Ja sa vám poďakoval, ja som povedal, že ja vám ďakujem. Ďakujem, vyšiel som povedal, že ďakujem vám, že ste
0: mi byť lepší človek.
2: Pomohli sa, hovorí, zapamätaj si to. Vy.
1: Nie, to je, je to. Je, je, je, je, je, je, je, je,
2: je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je

0: Počas týždňa sa ešte vraciame k festivalu Pohoda, na ktorom okrem koncertov nechýbali ani diskusie a besedy a jednou z nich bola aj prezentácia knihy Ženská práce od hudobného publicistu Pavla Klusáka. O knihe Prístupe k tvorbe aj o jednej z najväčších ženských hudobníčok sa s ním rozprával redaktor Samuel Ivančák.
1: Pavel Klusák patrí k najvýraznejším českým hudobným publicistom a autorom, ktorí sa dlhodobo venujú hudbe, kultúre a spoločenským témam. Pôsobí ako novinár, kritik, rozhlasový autor a moderátor a vo svojej tvorbe prepája hudobnú publicistiku s kultúrnou históriou. Je autorom viacerých oceňovaných kníh, mimo iných o Karlovi Gottovi, pražskom divadle Semafor či dejinách aj súčasnosti populárnej hudby. Na tohtoročnej Pohode predstavil svoju najnovšiu knihu Ženská práce, ktorá prináša pestrý a dôkladne spracovaný pohľad na príbehy hudobníčok, ktoré výrazne ovplyvnili podobu populárnej hudby minulého storočia.
2: Ja som během uplynulého desetiletí myslel na to, že téma ženského autorského hlasu a toho, že kdysi tady nebyly žádné ženské autorky a dnes jich máme plno a kde se to stalo a jak se to vybojovalo, že to je velmi dobrý téma. Tak jsem se do toho pustil a snažil jsem se takzvaně nedělat udělanou práci, nepsat o důležitých ženách, o kterých existují knihy v češtině, jako je třeba Janis Joplin nebo Nico z Velvet Underground. Udělal jsem určitou výjimku u Patti Smith, protože jsem měl pocit, že se to dá hodně jako dohnat tou přítomností. No a to téma autorství si řeklo o ten výběr. Ženy, které si přáli být autorkami, které chtěli tu výpověď dát sami za sebe.
1: V knihe se tak stretáváme s příběhmi 12 výnimočných hudobníčok minulého storočia. Od Billie Holiday, Carol King cez Johnny Mitchell, Yoko Ono, Laurie Anderson či Björk alebo PJ Harvey. Výsledkom je tak pútavá publikácia, ktorá rozširuje zaužívaný pohľad na dejiny populárnej hudby. Zároveň nám pripomína osobnosti, bez ktorých by znela celkom inak. Pre knihy Pavla Klusáka je pritom typická nielen obsahová bohatosť či faktografická presnosť. Dôležitou je aj dôkladná práca s prameňmi.
2: Trochu si blahořečím, že žiju v digitální době a v internetové době, protože je to opravdu o mnoho snazší, než když jsem třeba v roce 1990 psal velký článek o Susan Vega do tehdy nového časopisu Rock a Pop. Mně tehdy bylo 20 nebo 21 a teď jsem bojoval s tím, že jsem si šel někam vypůjčit anglické časopisy, jo, Melody Maker, New Musical Express. Dnes se snažím hledat ověřené zdroje na internetu, kupuju knihy, moc nikomu v rodině nevykládám, kolik za to utratím, včetně třeba určitých starých časopisů na aukčních serverech a tak dále. A hodně se držím jednoho pravidla. Snažím se číst to, co o sobě ti autoři řeknou sami a držet se samotného toho díla. No? Samozřejmě existují zajímavé interpretace, ale čím víc je to z druhé a z třetí ruky, tak si tam člověk musí odečítat toho mezi autora.
1: Časťou každej kapitoly sú aj autorsky zostavené playlisty, ktoré čitateľom pomáhajú objavovať tvorbu jednotlivých hudobníčok priamo popri čítaní. Vybrať z nich jedinú osobnosť nie je vôbec jednoduché. V našom rozhovore sme sa preto pristavili pri Kate Bush. Jej výnimočný umelecký príbeh nepochybne patrí k najpozoruhodnejším v dejinách populárnej hudby.
2: Mne prekvapilo, že ona byla první, 0-0 první ženou, která vyhrála britskou hitparádu s hudbou, kterou si směla produkovat sama. A byla to 80. léta. Všichni řeknou, to je asi nesmysl, to je strašně pozdě, tam musel být někdo předtím. Byl v Americe, Johnny Mitchell a několik dalších, ale jenom velmi málo. Ale ta Evropa, tam pořád byli ti šéfové všech těch EMI a dalších velkých labelů, tehdy nadnárodních, globálních, velmi bohatých, velmi silných, kteří jako by to měli v ruce a říkali, no ale my budeme mít to poslední slovo, protože my víme, jak to má správně být. No a jinak mě vlastně překvapila ta její svobodná vůle na vrcholu popularity odejít do soukromí, rozvíjet svoji rodinu a soukromý život, jak ona řekla, bez paparaciů, jako za zadkem. Nechci, aby moje děti měly dětství s paparaci. Ona opravdu od té doby, kdy všichni tak jako chtěli, všichni tak měli rádi, se jednou za mnoho let vynoří, vydá dvě desky najednou, nebo udělá sadu koncertů a všichni si říkají, no dobře, tak teď už asi teda nějak bude přítomná na té scéně. Ne, zase zmizí, zase úplně jako zmizí.

zverejnili čerstvý single, chystajú aj nový album. Už tretí album, jednoducho nazvaný Three, podporili skladbou I Love You Robert Pattinson. Ich nový album čakajte 25. septembra.

aspoň jedno dítě, třeba kluka nebo holku. Naučíme hrát fotbal, zpívat staré písně. Chtěl bych bojovat za svou zemi, pro odboj tisknout letáky, postarat se o rodiče, až budou starý.

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Oh, bonjour, to je hudobník, ktorého ste počuli z rádia FM. U nás Popo FM celkom obľúbenec, aj si ho často hrávame. Sweet Danger, to je skladba, ktorú sme počuli a je to aj pieseň, ktorú priniesol vo svojom aktuálnom albume Paradise Now, tak sa volá tá nahrávka. No a on stihol dokonca ešte odvtedy vydať aj taký bonusový album Paradise Now and Forever, kde pridal ešte pár ďalších singlov, teda ak by ste mali málo o Bonjaira, tak nech sa páči, je tu ešte táto možnosť, táto updateovaná kolekcia.
1: A keby ste mali málo o Bonjaira, tak ešte ho môžete mať viac, pretože on zavítá na festival, o ktorom sa budeme už o malý moment rozprávať, ale ja by som len chcela podotknúť, že si presne pamätám ten moment, keď si ty zistila, že o Bonjaira príde na PopMese, na tento festival, a to sú naozaj také krásne momenty, kedy človek vidí tú emóciu, a bola to veľmi pekná emócia, keď si to zistila, a v tejto chvíli vás už na spomínaný festival ideme pozvať. Brňanský mestský hudobný festival PopMese, tak to už je, myslím, že pomerne známe meno na tej festivalovej scéne. O jeho aktuálnom programe viac povie dramaturg festivalu Tomáš Kelár.
2: Srdečne vás zvu od 6. do 8. srpna na brňanský velodrom, kde se koná už 7. ročník festivalu PopMese. 3 dny, přes 50 interpretů a program, který se jako obvykle pohybuje někde mezi popem, elektronikou a alternativou. Hlavní jména letos reprezentují různé žánrové světy. Francouzská zpěvačka a producentka OK Lou patří k nejzajímavějším autorkám současného alternativního popu. Velské duo Overmono zase se za poslední roky vypracovalo mezi špičku britské taneční scény a Einsturzende Neubauten jsou německá industriální legenda, která formuje žánr už od začátku 80. let. V sobotu se navíc těšíme i na slovenského krále Richarda Millera. Z klubové a elektronické scény dorazí třeba Ben UFO, Sherelle nebo Kinky. Silně bude zastoupená i domácí scéna od Dukly a Niny Kohout až po společný projekt slovenských raperů Berlin Manson, Dušana Vlka, Edova Syna, Fakulta a Temného Ruda Kill Your Rap Idols.
1: No, z tohoto mena sa zase ja veľmi teším, že bude na PopMese OK Lou, ale vystúpia tiež spomínaný Overmono a mnohé ďalšie mená, ktoré ste počuli. Einsturzende Neubauten, Kill Your Rap Idols, Fat Dog, Richard Miller a tak ďalej a tak ďalej. No a my tu máme pre vás v tejto chvíli jednu vstupenku na festival PopMese, ktorý sa koná 6. až 8. augusta v Brne.
0: Ak chcete ísť, tak nám dajte vedieť na studio@radiofm.sk alebo na číslo 777 3 v tvare Radio FM medzera váš text.

LPIL zverejnili čerstvý single, chystajú aj nový album. Už tretí album, jednoducho nazvaný 3, podporili skladbou I Love You Robert Pattinson. Ich nový album čakajte 25. septembra.

0: hudbe Sveta FM ste práve dopočúvali skladby od skupín z Garda z Ukrajiny, Vovakin z Polska a nakoniec Mariana Frejdla z Česka. Aj títo interpreti boli súčasťou Euroradio Folk Festival v nemeckom meste Rudolstadt, podobne ako slovenská kapela This is Marketa. Pesnička Amerika, ktorá znela ako posledná, pochádza z albumu 11 podob lásky, ktorý v roku 2020 nahral a vydal český hudobník, skladateľ a multiinstrumentalista Marian Friedl, ktorý je známy zo spolupráce s Jitkou Šuránskou, ale aj mnohými ďalšími českými hudobníkmi. Túto istú pesničku, ale v trochu komornejšej zostave, mohli počuť aj návštevníci tohto ročného festivalu Rudolstadt v Nemecku. Aj Marian Friedl a jeho trio Minibarušík, v ktorom hrajú s ním kontrabasista Martin Kocian a huslista Jiří Pospiech, vystupovalo v rámci spomínaného festivalu vo festivale pod záštitou Európskej vysielacej únie EBU. Mariana som takisto navštívil v šatni po koncerte a položil som mu zo pár otázok. Tá prvá zohrievacia bola, či okrem Minibarošov existujú aj nejakí Maxibaroši.
1: Je to tak, že tento náš název Minibaroši odkazuje k veľmi jako dávnému projektu, ktorý vznikl niekdy kolem roku 2016. A ten projekt se jmenoval Beránci a vlci a obsahoval několik projektů z různých scén. Bylo tam trio Jitky Šuranské, byla tam beskydská kapela Ruky na Dudy, byli tam jazzoví muzikanti a byl tam sbor, ženský sbor z Jižní Moravy. Já jsem dal tyhle ty muzikanty a zpěváky dohromady a vytvořil jsem projekt, který se jmenoval Beránci a vlci, a tak jsme pak nazývali taky celý tady tenhle ten ansámbl. A vždycky, když jsme někdy hrát, tak já jsem měl v kalendáři napsáno Baroši. Jako vlastně jsme si to zkracovali, že? A pochopitelně, že držet tady tohleto, tenhle ten velký ansámbl o 25 lidech bylo velmi složité, takže postupně jsem to smrskl, začali jsme hrávat jenom v šesti, a protože předtím už jsem používal ten termín Baroši, abych to odlišil, tak jsem začal říkat tomu sextetu Baroši. No, jenomže i Baroši se těžce prodávají, zase až tak velký zájem o naši tvorbu není, tak se ukázalo, že vlastně bude výhodnější organizačně i jako finančně jezdit jenom ve třech mini Baroši. Ale někdy se může stát, že nás uslyšíte hrát i v šesti.
0: Na vašom koncerte tu v Rudolstadte ma fascinovalo, že okrem zábavy mal aj výchovný a pedagogický rozmer. Ty si nielen postupne vystriedal množstvo dýchových nástrojov alebo minicimbal, ale aj si o nich poslucháčom zaujímavo rozprával. Takto to vyzerá na vašich koncertoch bežne?
1: Většinou jo, já rád jako se podělím o moji lásku tady k těmto hudebním nástrojům. Nehledě na to, že jsem taky vlastně vděčný za to, že jsem mohl potkat spoustu hráčů a výrobců tady těchto nástrojů, takže jako chci inspirovat lidi k tomu, aby tu muziku poslouchali, aby třeba sami začali na něco tak krásného, jako jsou třeba ty moje typy různé pištěl, aby na to začali hrát.
0: Moje další otázka se týká repertoáru. Přiznám se, že nejsem bohvěký znalec folkloru, ale potešilo ma, že ste nehrali žiadne best of odrhovačky, ale skôr také menej známe pesničky, z ktorých niektoré zneli dokonca ako čiastočne dotvorné alebo vymyslené. Takže niekedy som sa strácal v tom, čo je ešte folklór a čo vlastná tvorba. Ale vôbec mi to nevadilo. Ako to teda vlastne je?
1: No, väčšina toho materiálu už je ako moje. To znamená vlastne všetky ty skladby, ktoré si pak píšu, tak sú zakořenené v té tradici. Vycházím z těch idiomů, které jsou typické právě pro ty západní, severozápadní Karpaty. Sem tam se tam objeví písnička, která je i lidová. To záleží i na tom, jak je ten koncert koncipován, ale tady si můžu dovolit, protože tohle je vyloženě jako můj world music projekt, tak tady si můžu samozřejmě dovolit jako použít cokoliv. Ale jinak já jako nemám nějakou moc velkou potřebu používat písně, které jsou extrémně známé. Naopak, stejně jako používám vlastně neznámé nástroje dneska, tak rád objevuju i písničky, které ještě nebo už se málo prostě hrajou a zpívají. Takže může to být i tak, že nakonec vlastně, i když si třeba uvědomíš, že jsi slyšel nějakou lidovou písničku nebo ti to prozradím, tak řekneš, ale takovou já jsem nikdy neslyšel. Ano, je to vysoce pravděpodobné, ale může se stát, že já s tím jako manipuluju někdy dost jako otevřeně, jo? Takže můžou to být písně, kdy já použiju text lidový, ale vytvořím si svoji vlastní melodii. A někdy to dělám naopak. Vezmu melodii a zase potřebuju jako něco sdělit svého a tak tam dám svůj vlastní text. Může být třeba v nářečí. Takže nakonec vlastně ten posluchač by neměl poznat, co je původní a co je moje autorská věc.
0: Ještě by mě zaujímalo, ako jste se vlastně do Rudolstadtu dostali, ako se vám tam hralo a čo hovoríte na tento festival?
1: Já si myslím, že každý, kdo vytváří muziku v takovém tom nějakém širokém žánru world music, tak jsem musel o Rudolštatském festivalu doslechnout a stejně to bylo tak v mém případě. Já jsem hrával v triu právě se skvělou houslistkou a zpěvačkou Jituškou Šuranskou a ta na tomto festivalu sama několikrát hrála a jezdívala tady a vlastně byla propojena také částečně s těmi organizátory tohoto festivalu a vždycky říkala, že jednou si tady rozhodně zahrajeme. Takže já jsem o tom z festivalu slychal nejenom od ní, ale i od dalších muzikantů docela často. Jituška nás potom navždy opustila v roce 2019 a já pokračuju dál, ale vlastně jako nikdy se nepodařilo navázat jakýkoliv kontakt s tímto festivalem a jak jsme se dostali sem teď, je i trošku pro mě pořád záhada. Já si myslím, že to je proto, protože jsme zahráli velmi krásný nebo byli jsme účastní velmi krásného koncertu u příležitosti připomenutí aktivit Jaromíra Nečase, známého brněnského rozhlasáka, a v Brně začali vlastně vytvářet takový jakýsi festival na jeho památku, který je teďka, je to bienále, co dva roky se koná, a my jsme tam byli pozváni právě s mým basistou Martinem Kociánem. No a myslím si, že nás teda, nebo pokud tomu dobře rozumím, tak nás nominoval Český rozhlas Brno právě na základě toho, že jsme tam teda s Martinem zahráli. A i oni byli nakonec překvapeni, když jsem řekl, že nepřijde ve dvou, ale ve třech.
0: Odpoveď na poslednú otázku mi už Marian Friedl poslal mailom, pretože v Rudolštáte sme sa k tomu nejako z hodokolnosti nedostali. Totiž aj on je držiteľom ceny zo súťaže Grand Prix Svetozara Stračinu, dokonca tej hlavnej ceny z roku 2021 za nahrávku skladby Beskidský chameleon v spolupráci so skupinou Flair.
2: S Beskidským chameleonem je spjatá celkem zajímavá historie, protože já jsem tady tuhletu písničku vymyslel někdy kolem roku 2015 a to poté, co jsem se zrovna zabýval chameleonem Herbieho Hancocka. Když jsem si to hrál na klávesi, tady tuhletu Hancockovou skladbu, tak mě napadlo, že bych mohl zkusit hrát to hlavní téma na koncovku. Tudy cesta nakonec nevedla, ale napadla mě právě ten hlavní motivek z Beskidského chameleona a tak vlastně vznikla úplně nová skladba, u níž jsem teda zachoval tu vzpomínku na toho původního chameleona právě tím, že jsem pojmenoval skladbu Beskidský chameleon. A legračně je i to, že pak časem jsem tady tohleto hrával poměrně hodně s různými interprety a nahrál jsem to i v různých kontextech, na různých albech. A někdy se taky stávalo, že mi moderátoři už uváděli jako Beskidský chameleon. Myslím, že i s odkazem na to, jak skáču od jednoho nástroje k druhému a z žánru do žánru. Velmi mě potěšilo taky to, že jsme natočili tuto skladbičku s ansámblem Flair Janka Rokity a Český rozhlas Ostrava nominoval tady tuto skladbu do rozhlasové soutěže Grand Prix Svetozara Stračiny, kde jsme získali ocenění. Moc mě potěšilo právě to, že porotci asi pochopili to, o co mi jde, nejenom u koncovky, ale u jiných tradičních nástrojů. Prostě je dokonale poznat a vdechnout jim nový život.
0: Ďakujeme veľmi pekne Marianovi Friedlovi za rozhovor a na záver si vypočujete jeho skladbu, ktorú sme viackrát spomínali, Beskidský chameleon, ale tentoraz v pôvodnej nahrávke s projektom Beránci a vlci z roku 2016. Za nimi bude nasledovať ešte kurdská ľudová pieseň v úprave iránskeho súboru Rastak, ktorý takisto hral tohto roku na festivale v Rudolštate.
2: Ahoj všem, posluchače Rádia FM, srdečne zdraví Beskidský chameleon Marian.